máme alespoň od posluchačů našich už skoro 10 let. A tak si dáme další muziku. A teď si dáme EAV, a to je Redka.

Tak to byl EFH. Erste Allgemeine Verunsicherung. A teď je jedno přání pro posluchače Michala, který napsal, že prý odpadl do podánce a začal poslouchat až teď, takhle po půlnoci. No a že je to jeho nejoblíbenější pořad, tak to děkuju, to jsem rád. Mám pozdravit celou moravskou zemskou knihovnu v Brně, tak taky zdravím. A Lenku prý speciálně, tak zdravím Lenku. My už jste tady dneska slavili speciálně z Díšu, tak z Díša tu zdravím vždycky. Tady jsou Pet Shop Boys. Speciálně pro Michala. Opportunities, let's make lots of money. A když máte dobré kontakty, tak jich vyděláte hodně, těch

tak se podíváme zpátky do 70. To jsou Good God a My Biggest Baby a tuhle věc tady hraju vždycky hrozně rád. Takhle v noci, nebo řekněme kránu, máme 2 hodiny a 13 minut tomu posloucháte Core Music Radio. Stále ještě je to hudkářství s muzikou 70. a 80. let. Normálně bych tohoto dobu byl v Lucerna Music Baru. Dneska jsem tu s vámi a musím říct, že z toho mám velkou radost. A dneska se to fakt jako užívám.

Like It Good, My Baby's Baby. Tomu říkám já 70. nářez. Podobně jako téhle skladbě, to je taky srdcovka. Mám to doma na vinu, já jsem si to sehnal. Když jsem byl v Lemberku, pamatuju si, jak jsem tam prožil ty vinily v jednom antikvariátu a tam byly různé jako maxi singly a tak nejenom toho vané Sentimental It's You, tam to je fakt věc, kterou mám rád. No tak jsem si ji koupil, stalo tuším asi 3 eura, to je směšná cena. A tak hlavně pustíme teď dneska tady vahutkářství. Máme 2 hodiny a 20 minut a já jsem si slyšel, že to bude do jedné, ale teď je to co. Takhle, když už se vysílá živě, tak se to občas trochu protáhne a hrajeme si muziku do pozdní noční hodina. Tím spíš, že má to dneska prostě dobrou náladu. Tady je to Ones.

To je Ovanes, Sentimentalist You, a já jsem říkal, že bychom si měli dát i nějakou další muziku tady na Core Music Radio, protože nejenom 70. a 80. žijí tady, a tak se podíváme na trochu i modernější kousky, které se inspirují v 70. a 80. Tak tady je naprosto geniální věc. To je Jelly Haha. A vím, jako zní to hrozně vtipně, ale jedna z mých srdcových věcí posledních let.

prosím pop, tak si myslím, že tuhle věc budete mít taky rádi. Já jim ještě spojenou s takovými věcmi jako

se omluvám, že jsem nastoupil na střeleckou vlnu, ale mám to dneska nějakou náhodu, tak se dozvíte tady věci, které nechcete vědět a poslechnete si muziku, kterou nechcete slyšet. To byl Hot Chip a I Was a Boy From School, rok 2008. Já jsem tohle skladbu poslouchal, když jsem jel ze sportovního kurzu z Horní Pěny na Jindřichovenskou. A měl jsem hrozně takový jako smutný pocit, že mi končí mládí. A už mi skončilo dávno. Tohle je věc, kterou mám ráda, moje

Tak to byla Marina, teď už tady pouze Marina, nejenom Marina and Diamonds, která se původně jmenovala. Ona vydala skvělé desky pod právě jménem Marina and Diamonds, rok 2010. To byla úžasná deska od ní, která vyšla potom 2012 a pak přišlo taky album Fruit v roce 2015. No tak Marina se rozhodla, že už nebude and Diamonds, už bude Marina. A má ale stále pořád skvělé věci. Tak slyšuje skladbu Prince of Power, kterou má fakt ráda moje dcera. Budí mě tím ráno, jako prostě na kasetru ke zeťáků a rozjede to prostě a člověk tady může spát. Jo. Nicméně vy si ladíte Core Music Radio. Dneska je to takové trošku zajímavé a divoké a zábavné. Já musím říct, že dnešní vysílání jsem si, nebo si užívám a ještě se ho užiju, doufám. A doufám, že i vy se užíváte, protože je to po pár týdnech, co jsem tady nebyl live až takhle do pozdních hodin. Bylo to live třeba do 10, ale pak už jako jsem to přetočil. Dneska každopádně si vysíláme živě i v tuhle hodinu 2 hodiny a 40 minut. To je strašná hodina. No a tak si dáme další muziku a já jsem teďka zahnul trošku nepravidelně do hudby, která nepatří do 70. a 80. let, ale trochu se jim podobá. A mám už zkušenosti z vysílání za těch 10 let, kdy tady vysílám na Core Music Radio, že když takhle jako v noci se pustím do téhleté muziky, tak to posluchači mají rádi. A píší mi, že je to super a že jsou to zajímavé věci a tak děkuju předem těm, co z vás příší a napíšou a dáme si nějaké takové věci. Taktéž zdravíme i nové posluchače, kteří možná se dostali sem na tenhle profil, protože tady došlo takové nešťastné události. Já už tady nebudu rozpitovat, ale prostě označím někdo za někoho, kdo nejsem. A to nemám rád, jako to se mi nelíbí. Já jsem tím, kdo jsem. Já jsem vždycky psal všechno pod svým jménem a nemám problém. Já jsem se v roce 2000, tuším, co to bylo, 17, 18, no tak nějak, tak jsem sundal tehdejšího primátora Pavla Béma v křeslické hospodě v Praze, kdy on tam přijel propagovat místní kandidátku ODS a tak dále. No a já jsem ho prostě sundal, že nevěděl co. Všichni mi tam tleskali tehda, takže mám jako nějaký politický kontext. Věřte mi, že pokud mám politický kontext a jedu nějakou stranu, tak vím, proč to dělám. A nedokáže si nikdo představit, jako jaký svinstvo tady se děje. My si radši pustíme další muziku, protože tohle to tady rozkrat nebudeme. Core Music Radio je hudební stanice a hrajeme si muziku ne 80. a 80. let, ale funky, black music, disco a tak dále. A máme tady i jiné pořady než hudkářství. Takže si dáme další muziku. MGMT, Time to Pretend, ano, to je jedna z těch smutných věcí, které vlastně vyjadřují ducha dnešní doby. Potom tady mám pro vás Netavy Kills, to je taková jako guilty pleasure, protože to je prostě do určité míry vykradený kousek od Kate Bush, její Wuthering Heights, je to, ta melodie je tam úplně stejná. Takže vykradli prostě Kate Bush, a k tomu dodali text o tom, že holka má ráda nákupy. Co k tomu říct? No prostě je to vtipná věc, ale mně se to prostě líbilo tehda, jako v roce 2011, kdy to vyšlo, tuším, a tak vám to pustím, protože on to pak zapadlo, dneska už to v rádích nehraju vůbec, ale Natalie Kills a její Free je prostě takový guilty pleasure. Já tu věc mám rád, mám vzpomínat mládí, když jsem to právě poslouchal a tak. Takže ano, je to vykradačka, ale je to vlastně fajn. No a jako první tady budou Cobra Man a Living in Hell. To vůbec nepřipomíná nic, co by mělo společného s tím, abych tady vyprávěl, jak se mi žije s ženou.
ale Living in Hell si dáme na Cold Music Radio. A já věřím, že to poslouchá i Zdíša. Zdíše, zdravím tě, měj si krásně a užij si tenhle poslech tahle skvělé muziky. A austropop a německá nová vlna taky ještě bude.

což Michal takhle a je zahrnout cokoliv dobrý. Že jste už ho víkal, že prý je radně fresh a bojí cíkal. Já jsem k něj kouřil. A bez toho, že jsi užky... Ano, zdravím i bezpečnostní složky, prosím.

máte už celkem pozdní hodinu. Kdybych asi já měl jít spát, ale vy stále posloucháte a stále píšete sem do studia Kulu Muzikrádia, tak ještě spát nejdu. Ale taky píších lidé, kteří psát neměli. Řekněme, že to je nějaká taková zpravodajská operace.

Tak, tohle to byly ty Etude a Modusu si dáme další muziku, protože aha, no, Nehagen, tak já. Mě baví. Kdo jí bude sdílet? A kdo potvrdí, že Nehagen zpívá?

kasetky. Sebastian, jo. Povedku by. Tak těm filmem vlastně, normálně tam jedna zavnila tu muziku a

0: vysvěr, no jo. Prostě, že řekla, v životě bych tuhletu informaci neproblil nějaký webový stavuky sám krizu.
1: Tak, komod.
0: To je prostě to hraní komod. Tak, protože teď v tuhle chvíli jste s námi v prde, protože nemá nic. Spílajna. A to je krásná věc z podcastu Korupská hru. Máte hudební přání? Pište sem. Aha, rychle.

Knajpa, knajpa. Knajpa, knajpa. Knajpa, knajpa.

Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu

0: a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 8 hodin. Color Music Radio.
3: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bod a oblečení bohempia.eu.

0: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádné vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce.
2: A i když se mi chce třeba zařezávat.
1: Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
3: Sina Šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
4: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
3: Cajda Šrot.
4: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
5: Cajda Šrot, my jsme na šrot. Cajda Šrot.
6: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Cool and the Gang?
7: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
8: Dáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
6: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
8: Přijedete zcela určitě do Zlína.
6: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
9: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
6: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
9: Se Zuzanou Maxa.
6: Single Story.
10: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
11: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
12: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
13: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
12: Nalaď si Fonotouch.
13: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
12: Fonotouch.
13: No tak to roztouch.
12: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
14: Color Music Radio.
6: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.

0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio. Color Music Radio.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Jsi na šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
1: Cajda Šrot.
2: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
3: Cajda Šrot, my jsme na šrot.
4: Co je sladký a přitom v pohodě?
5: Ravito.
4: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
5: Ravito.
4: Co je bio a bez přidaného cukru?
5: No přece Ravito.
4: Jahoda, čokoláda a rakia.

Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16.

0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin. Hudba všech barev. Color Music Radio.
2: Color Music Radio. Hudba všech barev.

saying bullshit.

0: Music Radio.
1: Bylo 11 hodin. Hudba všech barev. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
3: David Bowie, Mick Jagger, Billy Joel, Rod Stewart.
4: Nejprve musíš zapnout časový okruh.
3: All famous.
4: Tenhle panel ti ukáže, kam jdeš, tenhle kde jsi a tenhle kde jsi byl.
5: I like Michael Jackson.
4: Místo určení si naťukáš těmito tlačítky.
6: And is she hot? This is Madonna.
7: Whitney Houston.
8: Michael Jackson is the man of the 80s.
4: Přece, když už postavím stroj času, tak ať to má styl.
1: Zdravím všechny milovníky historie a huči kuči tance. Na hodinu se stanu vaším hlasem a single story strojem času, který vás přenese do 80. a 90. let. Co se událo v červnu roku 1986 a 1996? Zuzana Maxe za mikrofonem a Bou Organeto za mixážním pultem jsou vám k službám na jednu hodinu. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
9: Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Single Story

0: We stopped. And Marshall was like, nah, dude. He's like, man, he's like, punch it.
1: I said, dude, you have to sing. Gotta have house on the drum roll. Doom, doom, doom, doom, doom, doom.
2: Gotta have house.
3: První zastávka s Demem byla v klubu Shiba Baby Disco, kde DJové Mike Dunn, Hugo Hutchinson a Tyree Cooper jen pokrčili rameny. To nebyla ta reakce, co Marshall čekal. Kazetu tedy přinesl do music boxu Ronnie Hardymu a bylo to tam.
4: And he plays it six times in a row. He plays the cassette and throws on a special effects record while he's rewinding the cassette to play it again. Everybody's screaming and losing their minds on it. Yeah, that's what I was expecting. That's it.
3: Track se teď musel dostat na vinyl. Marshall šel za Larrym Shermanem z Trax Records a zaplatil mu $1,500 za prvních 1000 kusů.
4: And he didn't do it. He said it wasn't house music. He thought it was crap. He thought it was so bad that he wouldn't press it up even after I paid him. He would not press it up for 8 months. It really got hype because it literally got everywhere on cassette.
3: Larry z Trax Records tedy hodil nový track do stoupy s tím, že je to shit. A ten se mezi tím šířil na kazetách nejen Chicagem, ale díky Frankie Knucklesovi i celou Amerikou, až se dostal za oceán na Ibizu a do Anglie, kde se dostal do rukou novinářům.
4: So journalists got copies of it and they said, so well, what is this house music? So they flew to Chicago to interview everybody about house music. I don't know how they got a hold of me, but they got a hold of me and, you know, the record wasn't even out yet.
3: A tím jsme se dostali zpět do začátku června roku 1986, když Larry Sherman viděl, co se děje, druhý den track konečně vylisuje. Jenže Marshalla všichni v Chicagu znají pod přezdívkou Virgo. A co udělal Larry? Single Move Your Body vydává pod jeho civilním jménem Marshall Jefferson s dodatkem Produced by Virgo na druhé straně.
4: I lost my nickname and I lost my friends for all intents and purposes because of that.
3: Když kluci z On The House na Trax Records zatlačí, proč jejich jména na desce nejsou, Larry bude před nima mávat papírem a klidně oznámí, že Marshallovi za jeden song zaplatil $150,000. Marshall, který žije v chicagském getu, ale samozřejmě nic nedostal, což je poměrně běžná praxe v 80. a 90. letech.
4: I was living in a, you know, it wasn't the best place in the world, you know, in the ghetto, on the west side of Chicago. I said, if I got $150,000, I wouldn't be living in this lap of luxury. I didn't even get a refund for the $1,500.
3: Marshall do dneška neviděl většinu peněz ze svého největšího hitu. Nedostal zpátky ani těch $1,500 za vylisování první tisícovky kusů. V roce 2012 si konečně vybojuje část práv, ale o ten poslední kus masteru nahrávky se soudí dodnes.
4: I feel like I got ripped off. I didn't get any money for my biggest hit and I paid to get it pressed up. So I don't feel like I got a fair shake on that.
3: Hymna House Music vznikla v hlavě nočního pošťáka u třídícího stroje Marshalla Jeffersona. Nahraná omylem moc pomalu. Label ji chtěl zahodit. Jméno autora vyšlo na obalu jiné, než mělo. Peníze potečou někomu, komu neměli. A přesto, nebo právě proto, bude single Move Your Body podle magazínu Billboard nejlepším trackem House Music všech dob.

0: What's the matter?
1: Oh, it's Ferris.
0: What? What's wrong?
1: What's wrong? For Christ's sake, look at him, honey.
0: What's the matter, Ferris?
2: Papa, I'm fine. I get up.
0: No.
2: I have a test today.
1: No.
2: I have to take it. I want to go to a good college so I can have a fruitful life.
1: Honey, you're not going to school like this now.
3: Je dobrý.
2: They bought it.
3: Je 11. června 1986 a do amerických kin právě vyráží jeden dokonale naplánovaný záškolácký den. Premiéru má volný den Ferrise Buellera.
2: Incredible. One of the worst performances of my career and they never doubted it for a second. How could I possibly be expected to handle school on a day like this?
3: Neodolatelně populární středoškolák z chicagského předměstí v podání Matthewa Broderika tedy přemluví neurotického kamaráda Camerona a přítelkyni Sloane, vypůjčí si milované Ferrari Cameronova otce a vyráží na velkolepou jízdu městem. V patách mu jsou žárlivá sestra Jeannie a uražený ředitel Rooney, který touží Ferrise nachytat při lži. V dalších rolích září Ellen Reck, Mia Sara, Jennifer Grey a Jeffrey Jones. O hlavní roli Ferrise přitom soupeřila celá galerie budoucích hvězd. Tom Cruise, Johnny Depp, John Cusack, Jim Carrey, Robert Downey Jr. I v této době velká star Michael J. Fox. Jenže Hughes psal Ferrise rovnou pro Broderika a o nikom jiném nechtěl od studia ani slyšet.
2: If anybody needs a day off, it's Cameron. He has a lot of things to sort out before he graduates. Can't be wound up this tight and go to college, his roommate will kill him. Pardon my French, but Cameron is so tight that if you stuck a lump of coal up his ass, in 2 weeks you'd have a diamond.
3: John Hughes napsal celý scénář teen komedie Volný den Ferrise Buellera za necelý týden. Do zápisníku si poctivě značil, kolik stránek za noc stihl a film bral jako svůj milostný dopis Chicagu. Město samo je tu vlastně další postavou.
4: Drugs?
5: Thank you, no, I'm straight.
4: I meant, are you in here for drugs?
5: Why are you here?
3: V malé, ale nezapomenutelné roli rozháraného mladíka na policejní stanici se mihne Charlie Sheen. A aby docílil toho správného omámeného výrazu, zůstal před natáčením přes 48 hodin zhůru. Samozřejmě, že nakonec zaspal. Ostatně tahle epizodka mu přihraje průlomovou roli v četě.
6: Adamson.
7: Here.
6: Adler.
8: Here.
6: Bueller. Bueller. Bueller. Bueller.
7: He's sick.
6: Thank you, Simone.
3: Ten monotónní kantor je skutečný ekonom Ben Stein. Hughes mu řekl, ať místo scénáře prostě odpřednáší skutečnou lekci z ekonomie, takže všechno, co Stein říká, je čistá improvizace.
9: The 1961 Ferrari 250 GT, California. Less than 100 were made. Father spent 3 years restoring this car. It is his love. It is his passion. It is his fault he didn't lock the garage.
3: To slavné Ferrari není originál. Pro film Volný den Ferrise Buellera vyrobili 3 laminátové repliky na podvozku MG, protože opravdový vůz by byl příliš cenný na to, aby skončil tak, jak skončí. Rozhořčení automobiloví fajnšmekři pak budou studiu posílat naštvané dopisy, že nechali zdemolovat tak úžasné Ferrari.
10: This is a Ferrari.
3: S rozpočtem kolem 6 milionů dolarů utrží Volný den Ferrise Buellera v kinech přes 70 milionů a stane se z něj jeden z nejvýraznějších trháků osmdesátek. Kritici jsou nadšení, diváci ještě víc a heslo Save Ferris se prolne z vodárenské věže rovnou do popkulturního slovníku. Stejně jednohubky se postupně stane kultovní klasika, kterou v roce 2014 zařadí Kongresová knihovna mezi národní filmové dědictví.
11: What are we gonna do?
12: The question isn't what are we going to do. The question is what aren't we going to do.
13: Don't say we're not going to take the car home. Please don't.
12: If you had access to a car like this, would you take it back right away? Neither would I.
14: Life moves pretty fast. If you don't stop and look around once in a while, you could miss it.

0: October 1, 0900 hours. Agent Stanley Goodspeed, agent trainee Marvin Isherwood initiated exam of wooden crate. Suspicion of sarin gas inside.
1: Let's see, we have some dirty magazines. Stone Age cave girls in the raw.
0: Kinky.
1: And, ooh, little baby doll.
2: Look at Stan. Hi there, Stanley!
0: Oh, don't!
2: Hi, Stan!
3: Je 7. června 1996 a do amerických kin vstupuje akční thriller Skála. Režisér Michael Bay, který dosud dělal hlavně videoklipy a natočil pouze jeden celovečerák Mizerové, tím dokazuje, že umí i velkolepou spektakulární akci. Skupina elitních mariňáků pod vedením generála Hamla, kterého s ledovým klidem hraje Ed Harris, obsadí bývalou věznici Alcatraz, vezme turisty jako rukojmí a vyhrožuje, že na San Francisco odpálí rakety s nervovým plynem VX. Haml chce vymámit odškodnění pro rodiny vojáků, kteří padli v tajných operacích a oficiálně nikdy neexistovali. Vysoce respektovaný veterán tak volí teroristickou taktiku, aby vláda konečně uznala své mrtvé muže.
4: Like being a caged animal. Spend a couple of years in there. What's the matter, fellas? Something with the tour?
3: Proti němu pošle FBI prazvláštní dvojici, nervózního, ale geniálního chemika FBI Stanleyho Goodspeeda, Nicolase Cage, kterého z laboratoře vrhnou rovnou do čistokrevné akční mise. A k němu tajemného vězně, britského ex-agenta Johna Masona v podání Seana Conneryho, jediného člověka, kterému se kdy podařilo z Alcatrazu uniknout. Společně s ostrými hochy z Navy Seal musí proniknout do pevnosti a zastavit útok dřív, než se z mlhy nad zálivem stane plynová kolo.
5: I'll cancel your reservations.
6: Get the Pentagon and call the San Francisco office. It seems Alcatraz was just reopened.
3: Mluví se také o tom, že scénáristi Quentin Tarantino a Aaron Sorkin, i když nejsou uvedeni v titulcích, zasahovali do scénáře jako script doctors, což by možná vysvětlovalo poměrně nemalou dávku humoru v tomto nervy drásajícím akčňáku.
7: My day, we did it all with a snorkel. Pair of flippers.
3: Your day? Skála je učebnicový Bayhem. Velkorozpočtová destrukce z produkční dílny Dona Simpsona a Jerryho Brickheimera. Natáčelo se přímo na ostrově Alcatraz a v San Franciském zálivu, což filmu dodává nefalšovanou atmosféru, ale štábu to logistiku rozhodně neusnadnilo.
8: Are you shitting?
9: I memorized the timing. I just hope it hasn't been changed.
10: Catch one of those flame bursts, your corpse.
9: Thank you. Have a nice day.
3: S rozpočtem kolem 75 milionů dolarů Skála odstartuje dominantním otevíracím víkendem se ziskem 25 milionů a nakonec celosvětově utrží přibližně 336 milionů. Kritici mluví o nadprůměrné akční podívané vtipu a vyzdvihují trojici Connery, Cage, Harris navzdory přepálené zápletce.
11: What did you dig up this guy?
12: That's class.
3: Sean Connery si rolí drsného, ironického Masona upevní status akční ikony i v pozdní fázi kariéry. Nicolas Cage, který zrovna získal Oscara za Leaving Las Vegas, se Skálou rázem přiklápí v áčkového akčního hrdinu. Tahle role z něj totiž spolu s Con Air a Face Off udělá jednu z tváří hollywoodské akce druhé poloviny devadesátek. A Skála, tedy The Rock, se stává etalonem high concept akčních titulů a jedním z klíčových akčňáků devadesátek.
13: Looks like he fucked his commander.
14: I knew it, that son of a bitch jumped shit.
15: Welcome to The Rock.

0: ready for this?
1: Do my best.
0: Your best? Losers always whine about their best. Winners go home and fuck the prom queen.
2: Přicestovali jsme do 24. června 1996 s novým releasem single Running Away od Nicole v mixu skvělého i smooth. A v Japonsku vychází cover, který staví most přes půl planety. Toshi Kubota, etablovaná hvězda tamního R&B, představuje svou single verzi evergreenu Just the Two of Us, skladby, kterou v roce 1980 napsali Bill Withers, William Salter a Ralph McDonald pro Grovera Washingtona Juniora. Hey, yeah, Jenže Toshi nezpívá sám. Stvořil duet, do kterého přizval Keron Wheeler, hlas Soul to Soul a hitu Back to Life. Není to rozmar, propojuje tak japonské kořeny s anglofonním soulem. Album Sunshine Moonlight, z níž pochází tento single, je totiž výrazně amerikanizovaná deska a první, kterou vydal za hranicemi domova. Toshi Kubota přináší přelomovou R&B a J-soulovou nahrávku 90. let.

0: červnu standardně přicházejí ty nejlepší tracky, které zaručeně rozvlní léto. Todd Terry přináší 24. června 1996 jeden z nejnakažlivějších houseových songů nejen této dekády. Cover skvělého diskoválu od Music Keep on Jumpin'.
1: It's all about the song. The song is what got us here.
0: Tenhle hook zní už od roku 1978 a u mikrofonu tehdy stála jistá Jocelyn Brown. Ta se po 18 letech vrací k nové verzi tracku a teď po boku další soulové síly Marty Wash. Dvě dříve disco, nyní house divy, se přitom paradoxně ve studiu nepotkali. Jocelyn naspívala vokály v Londýně, Marta v New Yorku a obě královny s božským hlasem spojili až ve výsledném mixu. Přesto z toho srší chemie.
1: Yeah, I wanted to create so I could show off that I could create and not sample. So I did a couple records to show off that I could play music a little bit and all that shit, you know.
0: Jednička v amerických i britských tanečních žebříčcích a osmá v UK singles. Keep on Jumpin' Todda Terryho, banger a houseová hymna 90. let, u které se bude veselé hopsat i v naší době.

Dámy a pánové, ocitli jsme se v současnosti a výlet do historie je tímto u konce. Děkujeme, že jste přisedli do našeho stroje času a naschle při novém dobrodružství se Single Story opět za měsíc.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
2: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
3: Bylo 12 hodin. Color Music Radio.

Jo, to jsem pro, to jsem pro. Minulý polední menu, co jsme hráli přes víkend, to bylo Tropicano. Sice mezi tím sprchlo, projel jsem mi několika velmi ukrutnýma krupobytíma, nicméně stále ten feeling je velmi tropický, takže dnes začínáme v Brazílii Aqua de Beber, trošku bosanovi. Přeju příjemný poslech, krásný odpoledne. Posloucháte Color Music Radio a polední menu.

Tak, to byl samozřejmě strýček Santana. S hostující Macy Gray na mikrofonu a tohle už jsou Incognito. Nevím, kdo jste zaznamenali, ale už je tady i kalendářní léto. A to sice v neděli v 10 hodin 25 minut slunce stoupilo do Raka. Letní slunovrat. No a teď pondělí, úterý už luna ve vahách, element vzduchu, rostlin, květ.

0: Právě teď máte v uších polední menu a na zub vám k tomu doporučujeme lahodné nanuky Ravito.
1: Ravito. Mňam, mňam.

Beanie Mana Mia. Předtím Diana King a Bounty Killa. Když už máme to léto, tak se vším všudy i skrze dnešní hudební selekci v rámci poledního menu za podpory Rowito Ice Cream, čokoládových a rašídových jahodových nanuků ze Šumavy, čerstvě taky v kornoutový verzi. Yummy, yummy. Šumavská mražená delikatesa. A díky za podporu Ondrovi a celý partě ze Šumavy z Rowito Ice Cream nebo Ice Dream. My ještě chvilku zůstaneme na Jamajce, protože z té Šumavy na tu Jamajku není zas tak daleko, jak by si někde mohl myslet. Takže zdravíme speciálně do Budějovic a do Krumlova. By the way, možná víte, že u Lipna je takový místo, který je hodně karibský. Znáte Windy? Zdravíme do Windy Pointu. Dejte vědět, že jste o nich tam slyšeli. Tohle už je jamajský Tarus Riley. A věc jmenem Good Life se vzpomínkou na jamajského veterána.

Tak, to byla Kelisa, jamajská zpěvačka, partnerka od Chronixe, která ohlásila předevčírem vydání nového alba, který vyjde už teď 30. června a na to se extrémně těším. Tohle byl jeden ze singlů, který se objevil loni a její soulový přístup k reggae music mě hodně baví. Možná byste ani neřekli, že to byl jamajský interpret. Je to tak. Posíláme lásku do éteru na všechny světové strany přes FM, DAB+, internety. Posloucháte Polední menu? Tohle to je Teyana Taylor. A čím se dostáváme na vlnu hip-hopu a podíváme se, jak to vypadá s tou soutěží, respektive s vašimi odpověďmi. Protože soutěžíme už od minulého týdne o nový album Prago Union, který se jmenuje Nekorektum. A mám pro vás taky ukázku z nového alba od rapera, který se říká Jazzy LePass. Ale ještě předtím je tady Teyana Taylor, song, do kterého si přizvala Miss Lauryn Hill a který připomíná toho, že láska je klíč toho všeho.

0: si do svých rukou.
1: Oh gosh, no tak počkejte. Jsme zatlačili na pilu teďka. To před chviličkou to byl song jménem Zloba, single z nového EP, který vyšlo teď v pátek, pod kterým je podepsán, myslím, že budějovický rapper Jazzy Le Pass, jeho druhý album, tohleto produkoval společně s ním Jacob Karl. Srdečně zdravíme, věc se jmenovala Zloba a v refrénu tam hostovala Elizabeth Ann Strunka. Tak, z téhle desky si určitě budeme hrát i další věci, není to jenom rap, je tam i překvapivě funkový záležitosti, nechám na příště. No a teďka už... něco z alba Nekorektum, protože máme tady soutěž od minulého týdne o dvě CDčka z nový desky Prago Union, z kterého jsme si tak jako průběžně hráli nějaký věci. Tato byla trošku ostřejší, tak zkusíme přehodit na jednu věc, v který hostujou hnedka tu následující, kde hostujou Pio Squad, který mimochodem taky vydali nový velmi zajímavý věci, ať už pohromadě, anebo taky samostatně jako Filip Konvalinka solo. Ale my si dáme nejprv Prago Union z desky Nekorektum featuring Pio Squad, věc jménem Pracujeme na tom. A v zápětí poté se dozvíte, kdo že vyhrává CDčko, právě tady tohleto nový CDčko, z kterého si teďka hrajeme.
2: Hurá do práce!
3: Zase práce?
2: Co jako? Mám práci, nechte mě!

0: Kouše do mě kouše.
1: Takže to byla ukázka, další ukázka z alba Nekorektum od Prago Uniona, kdože vyhrává CDčko. Dva lidé, kteří správně odpověděli, že ten beat, respektive dva beaty na té desce Nekorektum dělal producent, který se říká Della Neri. Byl to asi docela chyták pro mnohý, nicméně dva z vás odpověděli správně, to znamená, každý vyhrává jedno CDčko. Jeden se podepsal iniciály AT, jako AT, a druhý je z Zbyněk, Zbíňa, tak gratuluju. A tady už je další český rap, další česká novinka, Filip Konvalinka z Pio Squad a jeho nová solovka, kterou nahrál s DJem Fatem. A to znamená Jihlavsko-Zlínská spolupráce a minulý čtvrtek proběhl v rámci Fonotouch rozhovor v rámci release party, která proběhla právě v obchodu s vinylama Fonotouch. A viděl jsem Martina Mikuláše, že posílal ven i záznam. To znamená, kdo byste měl zájem, otočte se na na Martina, on vám pošle odkaz Fonotouch rozhovor s Filipem Konvalinkou o jeho nový desce, z který si teďka zahrajeme jeden kousek, už od poslechu takový ostřejší, ale proč by ne? Ještě navíc, když je to takhle tematický, tak pro všechny to zrovna někde dřou jako koně v tom vedru. Tato věc se jmenuje Big Bada Boom, Filip Konvalinka, DJ Fate.

0: Jako kůň, jako kůň.
1: Zdravíme do Jihlavy a taky do Zlína. A Filip Konvalinka, DJ Fate spolu udělali nový krutozní album Dvě mouchy jednou ranou, který vyšlo na labelu Ty nikdy 21. května. A teďka poprvé zaznělo něco i v rámci poledního menu. Blížíme se do finále. Tady ještě Mos Def s Busta Rhymesem. Poděkování taky pro MacParts.cz, co se mi starají o všechny věci kolem mýho Macintoshe, i telefonu, i počítače. Pokud něco rozbijete s logem Jabka, tak oni jsou vám to schopní dát do kupy. MacParts.cz a pull up. Tato věc se jmenuje Do It Now.

Tak, to byl Mos Def a Busta Rhymes. A k tomu jsem chtěl ještě připomenout, že minulý týden byl svátek 19. června, byl svátek, nebo respektive připomínka emancipace zotročených Afričanů po 400 letech otroctví právě 19. června. Teprve 161 let, co bylo oznámeno v rámci té války Spojených států, ve Spojených státech. A přestože, zajímavost, jo, přestože Abraham Lincoln podepsal emancipaci, jakože osvobození a zrušení otroctví už v lednu 1863, tak v některých částech konfederace to normálně zatajili a otročili ještě další 2,5 roku. To je pěkná ostuda, co? Ale to vidí zpětně až historie. Chtěl jsem to připomenout jenom, protože vidím v prostoru sociálních médií takový až mi přijde jako rasistický narážky a tak si říkám, hele, je úplně jedno, jakou máte barvu kůže, nebo odkud pocházíte, důležitý toho, že jste v lásce, nebo nejste. Takhle jednoduchý to je. Tak pro... Pro více lásky Féteru posílám závěrečný song dnešního poledního menu. Poděkování také na kratelství Dharma Gaia a ještě jeden tip pro vás, že vychází skvělá knížka Meditace i legrace v novém rozšířeném vydání a vychází už zítra. dharmagaia.cz a to je knížka, pokud se chcete naučit pracovat se svou myslí. A my se k tomu budeme věnovat mnohem více v příštím poledním menu. Tak na závěr Summertime v podání nikoho jiného než Louise Armstronga a Ellie Fitzgerald.

0: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Sina Šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
1: Cajda Šrot.
2: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Music Radio.
1: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podporu českého výrobce konopných bod a oblečení Bohempia.eu.

Na vlnách Color Music Rádia právě teď startuje nový díl pořadu Album týdne. Jednoduše pojmenováno a myslím, že to říká všechno, o čem bude následující hodina. Dlouhohrající nahrávka s úvodem a potom už bez povídání, za to s plným fokusem na tu muziku samotnou. Někdy vybírám úplný novinky, někdy vybírám klasiky žánru. Dnes jsem se nechal inspirovat těmi tropickými teplotami a vybírám album jménem Tropical. Jehož autorem je Jorge Benjor. Legenda brazilské muziky s synonymum žánru MPB, neboli muzika popular brasileira, bossa nova, samba, tropicalia, samba, rock a další hudební propojování. Jorge Benjor se narodil v Rio de Janeiro v roce 1939, to znamená aktuálně mu 87 let. Za sebou má neuvěřitelnou hudební kariéru už od roku 1963, kdy vydal svoji první desku. A my si ale zahrajeme album z roku 1977, respektive natočil to 76. To znamená, že je dobrý výročí týhletý desky a ochutnávka toho, jaká muzika se hrála v druhé polovině 70. let v Brazílii, která samozřejmě nasávala vlivy toho, co se třeba dělo v Severní Americe, ale pojali to tak po svým. A myslím, že by vás tato deska mohla zaujmout. A ještě bych rád dodal, že muziku Jorge Benjora si vypůjčili mnohí další, namátkou Sergio Mendes, Caetano Veloso, nebo třeba i Shakira, případně Miriam Makeba, Marisa Monte a mnozí další. Co je zajímavé taky je, že spolupracoval s mnoha lidmi napříč žánry, ať už v rámci jestli jazzu, jazz funku nebo diska. Spolupracoval i s hiphopery a lidmi jako je třeba Bilal nebo Talib Kweli. Ale my si dáme jeho klasickou desku z roku 1977, takový soundtrack k tomu aktuálnímu počasí, Tropical, Jorge Benjor na Color Music Radio, album týdne.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
2: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
3: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.
4: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
5: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zoblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobě.
6: Oh, Mixdown sind tu muzikalische Spezialitäten, ja?
7: Ja.
6: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
8: Ladies and gentlemen.
9: Ladies and gentlemen.
10: Ladies and gentlemen.
11: Ladies and gentlemen.
12: Ladies and gentlemen.
13: Can I please have your attention?
14: Right now, showtime. Are you ready? Are you ready for start time?
15: Let's find out. Ready, set, go.
16: Color Music Radio.

0: Kdo vládl světu, když hitparádám vyvodili Kool and the Gang?
1: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
2: Dáte-li se v těchto dnech na cestu do Gottwaldova?
0: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
2: Přijedete zcela určitě do Zlína.
0: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
3: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
0: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný

Shine on the Radio Color. Příjemný poslech a ničím narušený sound na vlnách Rádia Color. Je tady opět další sex appeal, který vás i dnes bude provázet Vláďa Drtina. Krásné letní dny a samozřejmě i prima muzika, která doufám, že vás i pro ten dnešní den naladí na tu správnou vlnu. Summer Horns, další letní záležitost pro vás, a to je Mr. Dave Koss, Marcus Anderson a Leo P. Tady je sex appeal, tady je Vlaď Drtina a krásné odpoledne vám všem.

letní dechová sekce a to jsou Summer Horns Vehicle. No a když jsme u té příjemné muziky a klasiky, byl tady George Duke, nebude chybět ani kapela Earth, Wind & Fire, která nadčila koncem 70. let skvělý hit Serpent in Fire, ovšem v podání Smooth Jazzy, Brian Culbertson a Serpent in Fire.

jsme se ponořili do brazilské samby, známo jménem Roberta Sá. A trochu brazilských rytmů neuškodí i pro sex appeal. No a když už mluvíme o Brazílii, tak tady jeden velmi známý hitmaker a zpěvák Marcos Valer. Jeho velký hit pro letošní letní náladu. Estrelar. Posloucháte Sex Appeal, provází vás Vláďa Drtina.

Mr. Kenny G na rádiu Klor a Bossa Antiqua. Opět příjemná latina pro dnešní Sex Appeal. Před námi je Tom Scott, který je nejen producent, píše filmovou muziku, ale samozřejmě i natočil skvělou verzi k filmu Příběh hraček nebo Toy Story. You've got a friend, I'm Mr. Tom Scott.

Příjemné odpoledne s Rádiem Color. Je tady Sex Appeal a jedeme si příjemnou pohodovou muziku. I Keep Forgetting Every Time You Near, to je slavný hit Michael McDonalda v podání saxofonisty v instrumentální verzi. Tak to byl Eric Marienthal. No a my se podíváme i do popu, kde samozřejmě často hrají vynikající saxofonisti, jako je například Timmy Capello. To je dvorní saxofonista, který doprovázel koncertně Tinu Turner. A my si dáme její velký hit We Don't Need Another Hero. Tina Turner on the Radio Color.

Tina Turner na koloru zahrala si ve filmu Šílený Max, Mad Max, Tender Dome, We Don't Need Another Hero. A s ní i legendární svalnatý saxofonista Timmy Capello na Radio Color. Dámy a pánové, pomalu jdeme do finále. Pro dnešní saxepíl se loučí Vláďa Drtina. Na závěr ještě novinka od saxofonisty, který se jmenuje Steve Cole, a jeho nová věc Knockout. Mějte se moc krásně, mějte se saxy a my se uslyšíme v pravidelných časech, a to v neděli, v sobotu, anebo můžete vyladit také rádio ve středu. Mějte se krásně, ahoj vám všem.

0: doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Co je sladký a přitom v pohodě?
2: Ravito.
1: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
2: Ravito.
1: Co je bio a bez přidaného cukru?
2: No přece Ravito.
1: Jahoda, čokoláda a rašít. Ravito zmrzka. Feel good mlsání.

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotač.
1: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
0: Fonotač.
1: No tak to roztoč.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Color Music Radio.
3: Byly 4 hodiny.
4: Color Music Radio.
5: Dámy a pánové, přivítejte zde frenetickým potleskem jednoho z nejlepších showmenů, kouzelníků, ale hlavně zpěváků v celé Evropské unii. Našel si čas a bude tu dnes s vámi. Poprosím o potlesk ve stole. Přichází nejraketák Romeo Ondráček. Užijte si show a klidně se můžete fotit s Romanem. Jedno foto stojí

Ano, dámy a pánové, už jsem tady. Máme 7:02 a dnes začínáme mega flákotou od Tears for Fears. Shout, shout. Tak hezký ráno.

I'm talking to you. Shout, shout, shout. Tak to byly Tears for Fears. A na úvod si dáváme takový klidnější věci. I když, jak se to vezme. Tady jsou YouTube With or Without You. Snad se slyšíme. Aspoň doufám.

Měli jsme takovej malilinkej technický problém, ale už je všechno v pořádku. Tak tohle byly Flock of Seagulls, moje oblíbené Hej Noracku a jejich I Run. Tak máme čtvrtek, 7 hodin 18 minut a taky máme neděli, protože tam bude probíhat repríza mého pořadu. Tak vám přeju i krásnou neděli a máme lehce po 16. hodině. Jo, to sedí. A tady jsou Earth, Wind and Fire. Let's groove tonight.

Let's groove all tonight. Tak to byly Earth, Wind and Fire. A jenom vám chci říct, že dnes v noci už startujeme na mistrovství světa a budeme hrát proti Jižní Koreji. Zatím nevím, jak si tipnout, ale držím našim palce, aby jim to vyšlo. Bylo by to fajn. Akorát ve 4 hodiny ráno se mi na to nechce koukat. Tak si počkáme na zítřejší vysílání. Hned v 7 hodin ráno vám řeknu, jak to dopadlo. A už se to blíží. Tady jsou Duran Duran, Planet Earth. Tak krásný ráno a krásný nedělní odpoledne.

pa. Tak to byly Duran Duran, Planet Earth. A za chviličku se opět podíváme do Austrálie na moji velmi oblíbenou partu, která si říká Men at Work, čili muži v práci. It's a mistake. It's a mistake. It's a mistake. A zítra budeme soutěžit o něco velmi zajímavého. Tak se nechte překvapit. Bude to až zítra. A už jsou tady Men at Work.

Tak, it's a mistake. Kouknu se, jaký je teďka počasí. No, je to takový pod mrakem, ale už tam se trošičku trhá i modrá obloha. Má až odpoledne pršet. A tady opět další parta z Austrálie. Ice House. Hey.

Jak jsem včera avizoval, dnes slaví svátek Bruno, tak všem Brunům a přejeme jen to nej. A já jsem sám říkal, že popřeju Brunovi Marsovi. Tak tady jsou kluci Mark Ronson a Bruno Mars, Uptown Funk. Tak si to užijeme.

Uptown Funk. Pořádná funky jízda. No a teď se podíváme na další jízdu, která začala před mnoha lety. Ano, Just Can't Get Enough a Depeche Mode v původní originální sestavě. Ještě tam byli úplně všichni. A bylo to výborný. Stále vzpomínám na skvělý projekt Depeche Mode Symphony Tribute. Taky to bylo skvělý.

Kellyn a jeho rychlí kluci. Tak máme lehce po 7:45. Máme samozřejmě čtvrtek, ale máme i neděli. Taky lehce po 4:45. A teď si dáme Stereo MCs. Chicken Shake. Ježiš, tohle jsem dlouho neslyšel. Chtěl bych vám dát nějaký nový informace, ale zase jsou na internetu jenom negativní, zase válka v Iránu. Jediná pozitivní je, že začíná fotbal. Tak se budeme držet fotbalu a pozitivních informací. Jo? Tak jo, mějte se moc fajn. Držte se a přeju vám krásný den.

A po Stereo MCs přichází Banda šílenců, čili Madness. It must be love. To by se vám mohlo líbit a zvednout vám to náladu, když vám parta šílenců hezky zahraje a taky hezky zamluví.

Tak nakonec tady mám jednu pozitivní informaci. Pro ty, co mají rádi velký tepla, tak na konci června má být 35 stupňů. Tak uvidíme, jak to vydržíme. A jak už jsem říkal, dnes slaví svátek Bruno, a zítra Antonie, tak všem Brunům přejeme ještě jednou všecko nej, dáme si Kool and the Gang a jejich Summer Madness. To je skvělý, hrála kapela Madness, teď jsme se bavili o létě, jak to přijde, těch 35 stupňů, a teď si dáme písničku Summer Madness. Tak jo, tak se mějte krásně a těším se na vás zase zítra ráno. Ahoj.

0: Color Music Radio. Color Music Radio.
1: To byla famózní a skvělá show.
2: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Radio. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
3: Color Music Radio.
4: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
2: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
5: Našrot, to by taky. Jsme Cajdašrot.
6: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmysl.

0: probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Color Music Radio.
3: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
4: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
5: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
6: Oh, Mixdown sind muzikalische Spezialitäten, ja?
7: Ja.
6: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.

0: Kamarádi, chcete se nechat dobře a kvalitně ostříhat? Tak všem ženám a mužům doporučuji navštívit salon Vladimíra Mazače. Vše na pohodu a za skvělou cenu. Salon najdete v Praze 1, ulice Betlémská 14. Udělejte si velkou radost. Vřele doporučuji. Více informací najdete na Instagramu salon.vladimír.mazač. Konečně skvělý a milý salon.
1: Prvná hodina Honzy Martina.

koračky a koráci. Jasně, za náma. Olivia Newton-John a John Travolta. Letními noci. No a tohle to je.

No, řekl bych, že zima nikomu není. No, on si to myslí taky, jak je slyšet. Vanilla Ice. Já myslím, že nějakou tu zmrzlinku potřebujeme, třeba i vanilkovou, co? Já se trošku ochladíme, děti. Ice Ice Baby. Spolu s Spirit Funky Music, pěkně dohromady. Postaral se o to Gary Sky King. A dětem vlastně začaly prázdniny. Se mají. Když to v horku nic

taky po té zmrzlině mám pocit, že dostávám tropickou sprchu. Tropical shower. No a rytmus života, to sedí.

DJ H featuring Steffi. You Don't You Stop. V remixu od Unity 3.

Pozor, letí šíp. A jemu je taky horko. Arrow, hot, hot, hot. Remixersky pomohla s Adams. Já si musím smát ještě teďka, že jsem dneska to horko dlouho nemohl najít. Asi zrovna dvakrát to horko není, ale třikrát hat, hat,

A ty jsi se dověděl, že to je konzervovaný teplo, no. Tak z čeho jsem se napil zase? Canada Heat. Krkovka na obrázku. Na obalu desky, ale... Teda, jestli tohle to má být moje budoucnost, no. Future, future. Tak, nic moc asi, no. Uvidíme, třeba se to nějak ještě zlepší. Remixovali Future Shock.

Takže radši než konzervovaný horko, pijte fakt nějaké tekutiny, lehonce chlazený, jak se ne, úplně ledový, že jo. Ale hlavně fakt pijte, ne alko, ať vás nepostihne kolaps, jako mě před několika dny, takže vlastně moje budoucnost je už teď lepší, než mohla být, protože já vám spadl normálně dozadu, na záda, ale naštěstí jsem tady furt a páteř mám pořádku. Takže bacha na to. Umbejte, ať ani vás nepostihne takovýto kolaps, ale ať můžete třeba poslouchat teda ten kolaps, my love.

No, naštěstí tedy nic vážného. Ale už bumbám víc. Si myslím, že to bylo tím, že jsem byl rozdehydrovaný. No a potom prostě ten mozeček už nefunguje jako pořádný mozek. Na to tělo taky pořádně neposlouchá, takže tečí málo a rozpláclej jsem. Takže udržujte silné nejen vaše tělo, ale i vaši mysl. A stejně tak i muziku. Keep the music strong. Pěkně i bizárně. So bizarring.

Já se omlouvám za minulý týden, že teda nebyla nová barevná hodina Honzy Martina, protože už v tu dobu jsem byl odpadlíkem. Sorry, a nejen jako...

toho sluníčka je mnohem více hnědých kůží než obvykle. Brown skin. Vám bude zpívat India Ari. Samozřejmě v jiném smyslu, ale máte mě, já se chytím všeho. Jako bobích košilky.

0: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.
1: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rokové písničky frankofonní hudební scény. Hezký večer vám při poslechu 68. vydání francouzských vychytávek přeje František Vich. Dnes nás čeká, jako už tradičně, další čtveřice interpretů frankofonní hudební scény a pokud zbyde čas, tak možná i nějaký přídavek. Začneme docela zajímavou, ale už neexistující pařížskou skupinou s názvem Ilis. Z jednoho tamnějšího předměstí pochází i druhá, podobně rockově písničková kapela Elista. Pak změníme styl a představíme si jednu výbornou a ve Francii dobře známou skupinu, na kterou jsem nějakým omylem zapomněl a dosud ve vychytávkách nebyla. Jejich muzika je spíš akustická a řekl bych zjednodušeně hodně francouzská. Ale uslyšíte sami. Jmenuje se La Rue Catanou. Dnešní kvarteto pak doplní francouzsko-britská a stylově celkem barevná formace François and the Atlas Mountains. Jádro kapely Ilis tvořila od počátku, to jest od roku 2002, kytaristka a zpěvačka Virginie Nury a bubeník, kterého tehdy objevila přes inzerát, Alexandre Lemaire s přezdívkou FX. Ten dělal současně i jakéhosi manažera. Jinak ten název Ilis je z kabylštiny, kde znamená dívka. V našem případě se přitom muzikanti snažili držet upraveného pravopisu a psát obě měkká i malými písmeny a souhlásky L a S pro změnu velkými. Současně byl ovšem tento název odvozen od názvu předchozí dívčí kapely, kterou Virginie pojmenovala Isis, což je jméno egyptské bohyně a má to spojitost s jejím zájmem o mytologii. Ve čtveřici Ilis hráli pro úplnost ještě basák Jérôme a další kytarista Eric. A snad ještě přidám, že Virginie hlavně zpočátku přidávala i svoji flétnu. První nahrávky si kapela vydala své pomocí v roce 2004 v podobě pětipísňového mini alba Anonym. Vybral jsem z něho

Skupina Illis z jejich prvního EP či minialba z roku 2004. V roce 2007 se sestava redukuje na trio, když se vedle Virginy a Alexandra současně objevuje nový basák Jay. Na prvním a jediném albu, které vyšlo v roce 2009, ale hraje už jiný basák, Romain Vanceau, a taky kytarista Jeremy Francois. Deska dostala název Sex, Love and Rock'n'Roll a výhradní autorkou zde zůstává sama frontmanka Virginie Nury. Titulní skladba už v našem pořadu jednou zazněla, tak dnes vyberu dvě jiné. První z nich se jmenuje Tu t'abandonnes a byla to pravděpodobně jediná písnička doplněná videoklipem.

Ukázka z jediného alba skupiny Illis z roku 2009. Dva roky po jejím vydání se rozcházejí a Virginie Nuri pak pokračuje jako solistka pod jménem Odil. U této její další rokové etapy jsme se také už svého času zastavili a třeba se někdy dostaneme i k jejímu mnohem méně konvenčnímu projektu La Pietà, kterému se věnovala v posledním období. To je už muzika, kde je svému někdejšímu idolu Kurtu Cobainovi dost vzdálená. Teď si poslechneme ještě druhou slíbenou ukázku z alba Sex, Love and Rock'n'Roll. Tahle se jmenuje The Boo.

Stále posloucháte francouzské vychytávky a pokročíme k dalšímu jménu. Velice příjemnou, klidně můžeme říct třeba kytarovkou, bývala v letech 2000 až 2013 čtveřice Elista z východu pařížského předměstí Melo. Takže to období se docela kryje s předchozí kapelou. Jak jsem říkal, muzikanti byli čtyři, to je pravda, ale jako právoplatný člen kapely byl vždy brán i jejich textař Benjamin Pure, který neuměl hrát na žádný nástroj a ani snad údajně nikdy nevstoupil na pódium, ale s kapelou vždycky jezdíval. Těmi hlavními frontmany byl François Nguyen, už podle jména s vietnamskými předky, a Thomas Pierron, oba zpěváci a kytaristé. Vezmeme to postupně a začneme jejich prvním albem z roku 2003. Nemělo samostatný název, ale bývá někdy titulováno podle úvodní skladby Debut. Vybral jsem z něho La Via de...

Elista z jejich prvního alba z roku 2003. Kapela byla od počátku dost úspěšná a brzy se dostala na pódia v roli předskokanů domácích hvězd, jako třeba Dominic A či Musek, ale i těch zahraničních, jako třeba Muse nebo Sonic Youth. V roce 2004 si zahrála třeba i na tradičním festivalu Francofolies v Montrealu. Druhé album z roku 2006 produkoval Dimitri Tikovoj, známý třeba ze spolupráce s Placebo. Dostalo název La Folidus a je malinko rokovější a temnější. A vybral jsem z něj videoklipem podpořenou písničku Les Hommes Ordinaires.

Po druhém albu si muzikanti dávají pauzu. Někteří se věnují spíš svým čerstvě narozeným potomkům a Elista se vrací až v roce 2011 třetím albem. L'amour, la guerre, l'imbécile je kolekcí opět poněkud jemnější a optimističtější. A taky trochu akustičtější. To asi souvisí i s tím, že vznikalo v pronajatém domě na venkově, kam se muzikanti na nějaký čas přestěhovali i s potřebnou technikou. Třetí deska znamená v dnešním pořadu současně i třetí ukázku. I tahle byla provázená videoklipem. Jmenuje se La Saint-Valentin, svatý Valentín. Bohužel od roku 2013 skupina nefunguje.

0: francouzské vychytávky.
1: Bonjour.
2: Zdravíme vás, Alliance Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
2: Oui.
0: Dostáváme se teď ke skupině, kterou jsem vám hlavně kvůli mé nepozornosti zatím nepustil a přitom je to jméno ve Francii hodně známé a hlavně se jedná o výbornou muziku. I když té rockové poněkud vzdálenou. La Rue Ketanu. Tohle trio si získal popularitu a respekt písničkami někde mezi šansonem a folkrokem, ale občas se najdou inspirace třeba hudbou cikánskou nebo reggae. Svým způsobem můžeme připočíst i divadlo, poezii a taky humor. Jejich název má pak úzkou spojitost s jejich začátky. Jde o zjednodušenou úpravu francouzského výrazu, který znamená ulice, která patří nám. A hlavně na ulicích La Rue Ketanu někdy v 99. taky začínali. Byly to hlavně ulice v La Rochelle a na blízkém ostrově Île de Ré. Ta jejich představení měla současně blízko k divadlu a muzikanti se vlastně také v jedné docela známé divadelní společnosti i poprvé setkali. Tahle pařížská společnost se jmenuje Théâtre du Fil a ti muzikanti, jak už jsem říkal, byli tři. Konkrétně zpívající kytaristé Olivier Lete a Murat Mise a hráč na akordeon Florent Vantrinier. Ale jinak se umějí chopit i dalších nástrojů. Jakýmsi prvním odrazovým můstkem bylo setkání se členem tehdy už mnohem známějšího tria, psaného s Y, známým jako Bibu. Ten je pozval jako předkapelu na část turné a tak si hned zahráli i ve slavné Olympii. Všimli si jich i zástupci jedné menší značky, patřící pod Sony Music, a došlo k nabídce nahrát první album. V roli producentů jim přitom pomohli i muzikanti z tria. Deska s názvem On attendant le caravan vyšla v roce 2001 a první ukázku jsem vybral právě z ní. Jmenuje se Tu parles trop.

LaRue Ketanu z jejich výborného a dodejme taky, že úspěšného prvního alba z roku 2001. To druhé, které se pod názvem Jades Egal Don La Fourmilière objevilo hned další rok, bylo ještě úspěšnější. Kapela samozřejmě téměř non-stop koncertuje a tak je i dost materiálu na následné live album. To vychází v roce 2004, ale následně se šušká o možném rozpadu, obzvláště když se Florent objevuje v projektu Tanquet Lazar a zbylí dva spoluhráči pro změnu ve skupině Moncote Punk. K ničemu takovému ale nedošlo a LaRue Ketanu se naopak vracejí na pódia, a to dokonce v sestavě rozšířené o další dva muzikanty. Další novinkové album s názvem Contresons je do té doby jejich komerčně nejúspěšnějším. Právě z něho jsem vybral ukázku číslo 2 s názvem Prenons la vie.

La Rue Ketanu z roku 2009. O dva roky později se na trhu objevuje jedna specialitka, a to živé album natočené se smyčcovým orchestrem. Nic proti němu, ale podle mě je to spíš pokus a ponaučení, že tudy cesta nevede. V roce 2014 pak vychází další řadové novinkové album s názvem A L'Envoi. Tahle deska působí celkově trochu smutněji, ubylo tam akordeonu a o to více zní foukací harmonika. Zatím poslední album s názvem 2020 vyšlo v souladu s jeho názvem loni. I když ani tohle nepovažují za jejich vrchol, tak videoklipem podpořená písnička La Beaujolais se, myslím, docela povedla.

Stále posloucháte francouzské vychytávky a před námi je dnešní čtvrté jméno Francoise and the Atlas Mountains. Je to vlastně francouzsko-britská kapela, založená v anglickém Bristolu v roce 2005. Jejich muzika bývá popisována jako indie pop folk s africkými rytmy. A řekl bych, že v daném případě to docela sedí. Lídrem kapely je Francouz François Marie. Ten vyrůstal v Sens, nedaleko Paříže, pak studoval v La Rochelle a v roce 2003 se stěhuje do Bristolu. Nejde v té době o žádného začátečníka, za sebou už má hraní minimálně v 5 kapelách. V Bristolu pak v roce 2005 vzniká právě Francoise and the Atlas Mountains, o kterých bude dnes řeč. Záhy, ještě v roce 2005, se objevuje i jejich první album The People to Forget. Nicméně já jsem vybral ukázku až z druhé desky Plan in on Double, která vyšla v roce 2009 na různých značkách ve Francii i v Anglii a měla i větší publicitu a taky velmi dobré recenze. Písnička má název Be Water.

François and the Atlas Mountains z roku 2009 z jinak velmi decentní a příjemné druhé desky. Jako francouzsko-britská kapela běžně střídá francouzštinu s angličtinou. Společně dosud vydali 6 alb, ale François Marie občas přihodil i nějaké nahrávky jako solista. To jsou ale často limitované kazety v limitovaných nákladech. My teď postoupíme k další, trochu rockovější ukázce, která bude z 5. novinkového alba z roku 2017, Solide Mirage. Má název Bete Morcelle.

François and the Atlas Mountains, tentokrát z roku 2017. Ještě jsem nezmínil jednoho člena této francouzsko-britské kapely, kterým býval další Francouz Pierre Loustonu. Působil v ní asi 5 let a je známý hlavně ze svého pozdějšího solového projektu Petit Fantôme. Už jsme ho taky ve vychytávkách před časem poslouchali. Poslední album je ještě teplou novinkou letošního roku. Jmenuje se Banane B a opět velmi decentní písničky jsou po skladatelské stránce komplet dílem Françoise Marieho. Vybral jsem Holy Go Lightly, která byla inspirována známou novelou Snídaně u Tiffanyho.

Ve francouzských vychytávkách máme dnešní základní plán vyčerpán a zbývá tak chvilka ještě na nějaký přídavek. Převážně instrumentální muziku vytvářelo ve své době trio Crèvecœurs. Vzniklo v roce 2003 v Nancy. Jejich muzika je velmi barevná, se spoustou nápadů, někde na pomezí rocku, popu a folku. S tím souvisí i použití širokého spektra nástrojů, hlavně smyčcových, dechových, ale občas se hodí i nějaká dětská hračka. Skupina hodně koncertovala a je skoro známější za hranicemi než doma, především ve Velké Británii, kde v roce 2008 vzniklo i jejich druhé album, konkrétně ve studiích v Leedsu. První album vyšlo rok dříve a obě jsou označeny pouze pořadovým číslem. Skladba Noir Velvet je z druhého alba. Bohužel posledních cirka 10 let nebylo o skupině slyšet, nejspíš tedy jde o uzavřenou záležitost, což je, myslím, škoda.

To bylo trio z francouzského Nancy, bohužel už nefungující. Jmenovalo se Crèvecœur. Koukám, že teď už zbývá čas opravdu jen na závěrečný kousek. A bude to jméno, které je u nás, myslím, dobře známé i mezi rockery a v našem pořadu ještě nezaznělo. Young Gods. Jistě, že v zásadě můžeme brát jako kapelu švýcarskou, ale do frankofonní scény patří, minimálně díky svým částečně francouzským textům. Začnu takovou menší vzpomínkou na počátek 90. let, kdy v Praze fungovala agentura 1015, která začala vozit různé perličky zahraniční rockové muziky. Vedle prvního koncertu Nicka Cavea, který byl v Lucerně, se ostatní konali většinou v kulturáku v Edenu, kde zahráli třeba Sugar Cubes, The Fall nebo Killing Joke a taky švýcarští Young Gods. I když koncert trval jen asi 50 minut, byl nabitý energií a prostě skvělý. V dalších letech se pak do naší kotliny ještě mnohokrát vrátili. Vezmu to teď jen heslovitě. Vznik 1984 ve Freiburgu. Ústřední postava Franz Streichler, zpěvák a kytarista. Obvykle působí v triu. Průkopníci a zásadní kapela v oblasti práce se samply, hlavně pokud jde o výsledný kytarový rockový zvuk. V letech 1987 a 89 dvě první důležitá alba a následný úspěch i v širším světovém měřítku. Postupně pár změn v obsazení, v roce 2008 experiment s úpravou svých skladeb do akustické podoby a taky velmi dobré poslední album z předloňského roku. Loni pak vyšla jeho živá verze. Když porovnám první alba třeba s tím posledním, tak je tam určitě znát posun. Řekněme třeba od koncentrovaného ostrého zvuku spíš k trochu impresionistickým náladám. No teď co vybrat? Snad nebude vadit, když sáhnu do druhého alba La Rouge pro skladbu Charlotte, která reprezentuje jednu z jejich hudebních tváří, a to tu šansonovou. To bude pro dnešek všechno. Těším se na příště a jen připomínám, že všechna dosavadní vydání pořadu jsou postupně k dispozici na webu našeho rádia a najdete tam i playlisty. Naslyšenou zase za týden se těší František Vich.

0: Rádiu.
1: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Rádiu. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje

0: To Mixdown, to je muzika 60. let až po současnost v non-stop hudebním mixu.
1: Každý čtvrtek v 18. hodině s Alešem Konopkou.
2: Repríza pořadu každou neděli po 17. hodině.
3: Mixdown.
4: Call the music.
3: Call the music.
5: Call the music.
3: Call the music.
5: The best music. The best.

0: Posloucháte Color Music Radio. Color Music Radio.
1: Každý čtvrtek po 18. hodině s Alešem Konopkou.
2: In the Music Mix.

0: Countdown. 20:01.
1: Posloucháte Color Music Radio. Color Music Radio.
2: Každý čtvrtek po 18. hodině s Alešem Konopkou.

0: Posloucháte Color Music Radio. Color Music Radio.
1: Mixdown, to je muzika 60. let až po současnost v non-stop hudebním mixu.
2: Mixdown. Každý čtvrtek po 18. hodině s Alešem Konopkou.
3: In the Music Mix.

No tak, moji milí, zdravím vás. Tak týden jsem sešel s týdnem další vydání ACX American Country Express. Tady u nás na Color Music Radio, taky na rádiích Sázava a Amerikána. Moc vás všechny zdravím. No, začínáme parádní muzikou, country muzikou, trošičku rozdílnej vibe, nebo úplně jiný vibe oproti tomu, co jste slyšeli před chvilkou na Coloru. No a čím začneme? Začneme trošku netradičně, takým country gospelem. A já vám k tomu řeknu za chvilku víc, tohle Darrell Walls, společně s ním taky PJ Morton, který tuhle věc produkoval, věc, která se jmenuje Amazing. Pěkná záležitost na úvod ACX American Country.

Daryl Walls, on působil v grupě, která se jmenovala The Walls Group, což je samozřejmě gospelová grupa, měli nějaký úspěchy. Teďka nahrál Daryl novou desku, kterou produkoval celou PJ Morton, který třeba kdysi začínal v Maroon 5. No a společně nahráli desku a objevila se tam tato ukázka, jedna z country věcí, jediná tady country věc, která připomíná taky trošku country na tomhletom albu od právě Daryla Wallse. Tak, ještě trošku gospelu, country gospelu,

Praise the Lord, tak tohle je Brilliant a Thomas Rhett, parádní záležitost. No, půjdeme se podívat k Samovi Huntovi domů Country House. To je poslední úspěch tady toho zpěváka. To si vzpomněl teďka na tuhle ukázku, pojďme si zahrát. Sam Hunt, Country House Show.

Tak, tohle to byla zpěvačka Lily Rose, I Know What I Want, ze stejnojmenného posledního alba. Teď stařička už záležitost, ale úspěch. Tady pro tohle zpěváka to je Dustin Lynch.

teď v ACX, American Country Express, na rádiích Sázava, Amerikána, na Color Music Radio. Tak tohle byl Dustin a teď už tady mám... No, tak pohled zase na popovou scénu, tak pop country. Tohle je Michelle Branch. Jsem si vzpomněl na tuhle ukázku Sweet Misery.

So long. No tak toto je Jacob Hawkworth, to je pěkná věc, moc pěkný takovej houpavej country love song. Ještě něco podobného v podobném rytmu, tohleto je stálí návštěvníci The Flats Boys.

také, moji milí, zdravíme vás společně s Bambulou, to je můj nádherný pes. On se teďka naučil poslouchat vysílání. Takže tady leží u mě v pelíšku. No, poslouchá tady ty moje keci. Ale country muzika se mu stejně asi líbí, to je moc fajn. No, tak tohle byly The Flats Boys, tedy Rascal Flats, taky Jordan Davis. It's yours if you want it. No, teď už zase nová muzika, když tohle to je pořád relativně tak nějak nový, no, tak dejme tomu, už není úplně nová, ale ta následující věc rozhodně je. Premiéra v ACX, tohle je nová Megan Moroney. Teď má v rádích úspěch tato věc, která se jmenuje Medicine. To je Megan.

klasika, to je jasný, teď už se rozjíždí, tady je Zach John King. Tady ta aktuální jeho věc, která postupuje žebříčkem nejhranějších pecek, tahle věc se jmenuje Get to Drinkin'.

No jinak současná věc tedy, a tohleto je kolem nějakého 24. místa, ale dvě novinky se objevily v první, dejme tomu tedy v té první 60, ale tak oficiálně se uvádí ta 40. Tak ty 40 nejhranějších pecek. První ze dvou novinek, to je stálice tohoto žebříčku, vlastně dá se říct Lainey Wilson, ta už má svoje místo. No ale koho si pozvala k sobě, to je John Mayer, kytarista v tomto případě, a věc, která se

Tak omlouvám se, trošku se mi to tady zaseklo, jasně, tak Phone Keys Wallet, tak to byla Lainey Wilson společně s ní taky John Mayer, tak jsem si říkal, já jsem se tady trochu zasek, protože jsem se tady trošku ztratil v peckách od Johna Mayera, který tady mám, a vyhledával jsem některý, který mám v hlavě, a říkal jsem si, že bych pustil jednu z nich, tak myslím, že se mi to tady povedlo dobře nastavit, taková hodně klidná teda teď věc v ACX, věc, která se jmenuje Who Says, tohle je John Mayer. Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free?

Tak tohle je Taylor Swift, to si jste poznali. Nestává se vůbec často, nebo skoro vlastně vůbec, nebo ani ne skoro, ale vůbec nezní ACX v tato zpěvačka. No ale Taylor Swift udělala teď jednu novou. Já si myslím, že je to nová věc, ale nemusí být, může to být nějaká její předělávka, ale kdo ví, já se v její tvorbě úplně nevyznám, ale teď se objevila v žebříčku nově z věcí, která se jmenuje I Knew It, I Knew You, z nuly, tedy rovnou na 8. místo, to je nevídaná věc. Jsem zvědavý, jestli si to postavení udrží pro příští týden, ale řekl bych, že klidně rozhodně. A ta věc není špatná, tak pojďme si dát, tady je debit v žebříčku nejhranějších pecek country muziky v tom 60. místním, kde se to hejbe hodně pomalu, no ale Taylor tedy rozhodně z nuly na 8. pozici. Tato věc, která se jmenuje I Knew It, I Knew You.

tak nějak jsem si vzpomněl na tuhle věc, že Boozy. Tuhle věc, která se jmenuje A Bar Song, Tipsy. Veliký úspěch. Na něco v podobném rytmu, tohle jsou Parmalee.

Čechách. Tohle jsou Parmalee, hodně úspěšná grupa. Přímo úspěch velký. No teď už zase současnost. A tady je zpěvák, jmenuje se Luke Bryan. Country and She Knows It. To je současná jeho věc. No za chvilku už pozvánkovej break, další muzika, další hodina ACX American Country Express.

Praha, vysílací hodina ACX, American Country Express, moc vás zdravím, Martin Svátek. Zdravím posluchače Rádia Sázava, Rádia Amerikána. No taky Rádia, samozřejmě Color Music Rádia. Na úvod to byl Christy.

Úspěšná věc Downtown, tohle jsou Lady Antebellum. Oni si dneska už říkají jenom Lady A. Skvěle zaspívaná věc od Hilary Scott, tady ta členka právě Lady A. No a teď už chtěli byste být někde na pláži, to asi jo, co? Dirk Bentley tam určitě.

Tak, tohle jsou skvělý, tohle je skvělá vokální grupa, jmenuje se Diamond Rio. Country muzika 90. let. Tak ještě chvilku. Tak tohle je Hall Ketchum. Tohle je cover ze 70. let, jmenuje se to Ice.

Tohle je jasná věc, I Saw the Light, původně Todd Rundgren, věc ze 70. Tohle tu věc nahrál 98, myslím, že to bylo album od Hola Ketchuma. Hola Ketchum a celý album se tak jmenovalo. Tak a teď už poslední tedy asi ukázka z tohoto období, rok, myslím, 97, no tak to je teď je opravdu country slaďák, úplně přetejkající cukrem a vším možným šlehačkou a tak dále. No prostě Sammy Kershaw měl úspěch v té době, v roce, myslím, že to bylo rok 97, 98, s takovouhle věcí, dostalo se to až na druhý místo, jestli si dobře vybavuju, že na první místo se to jako neprobojovalo. No ale to je balada, která by se rozhodně, bych řekl, chytla i v současnosti. Tak tenhle ten love song countryovej se jmenuje Love of My Life. Toto je Sammy Kershaw.

Morgan Wallen. No toho začínala jeho velká sláva, rozhodně se tlačil nahoru, i když to nemělo úplně jednoduchý, ale samozřejmě o tom už jsem tolikrát mluvil, tak to je Morgan Wallen. Teď už Russell Dickerson, tato současná věc vlastně a u mě...

Pane Ukázka, All My Exes. Současná věc, která se pohybuje žebříčkem nejhranějších pesek, stejně jako ta další. Tohle je Brantley Gilbert. No taky zajímavá věc.

Whiskey Rain, tohle věc jsem tady hrál, přes toho se máme EPčko, tohle je Graham Barham. On vydal nový album, nebo po EPčku vydal tady celý album. To album se jmenuje Club Country. No, je to hodně moderní, zní to takhle, jak avizuje tenhle ten single Whiskey Rain, společně s ním taky Tyler Hubbard. Jinak, jak jsem říkal, zní to podobně jako tenhle ten single, ale nějak mě to úplně neuchvátilo. Je tam asi 17 nebo 18 věcí, zní to všechno tak nějak dost podobně, ale ještě tomu dám jednu šanci. Každopádně tohle byl Graham Barham Whiskey Rain, společně s ním Tyler Hubbard. Ten má taky v současnosti novou věc. To už je trošku klídek, nebo trošku víc klídek, věc, která

skvělá věc, MacArthur, tohleto jsou Hardy, Eric Church, Tim McGraw a Morgan Wallen. No a závěr bude patřit Bojovi, který samozřejmě bude zpívat na Colors. Tohle je Teddy Swims, jeho taková lehce countryová věc, Northern Lights. Takový love song na závěr, ACX, American Country.

Lights. Moji milí, loučím se s váma, mějte se krásně a přežijte to. Někteří to máte rádi, někteří zase vůbec. Já patřím teda do té druhé skupiny, ale přežijeme to všichni, tenhle ten tlak. A jinak toto horký počasí, abych to tady upřesnil. Mějte se krásně, pěkný víkend tedy a můžeme se zase slyšet s pořadem ACX zase za týden na Color Music Radio v 10 v sobotu a v neděli ve 20, taky na rádích Sázava a Amerikána. Mějte se, čus a moc děkuju za poslech, nazdárek.

Příjemný dobrý večer. Na vlnách Color Music Radia. I v tuto boží hodinu pokračujeme s živým vysíláním. Myslím, že už mnozí z vás nedoufali. Snad jste vydrželi až doteď. Protože Live and Direct Jam Music Reggae Session je konečně zpátky. Na mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal. Na úvod King of the Dancehall, Beanie Man. A věc jménem Having Fun, tak doufám, že si dnešní večer užijeme v radosti společně. V premiéře, ale či ani nebudu říkat, kolik je hodin, protože dávno poté, co jsem měl odvysílat, nicméně možná v úvodu bych hnedka mohl přiznat ty důvody toho, proč se to někdy takhle posouvá, nebo někdy vůbec neuskuteční. Já vám to prozradím, dneska večer vám to prozradím, ale až přijde ten správný čas. Teď na úvod to trošku nejprve rozjedeme. Toto byl Beanie Man, chtěl jsem tím říct, že dneska zazní všechny podoby reggae music, od starých klasik až po nejsoučasnější nový pecky. Mám to rád pestrý.

Bobby Digital, ten předchozí, Donovan Germain na label Penthouse Records, tohle už je legendary Digital B, Put Up The Tune, velký hit a velký rhythm Pini Pini. U tady tohohle pořadu tradičně doporučuji, přidejte si trochu basy, ať vám to fouká.

0: Předtím tady Lizard a ještě předtím Shabarang se všichni tři na rytmu Pini Pini, produkce Bobby Digital, label Digital B. Já další verzi na tomhle rytmu bych mohl hrát ještě hodinku, klidně, protože tenhle ten rytm fakt za mě hodně píše. Nicméně my zůstaneme ještě chviličku u Digital B, ale dáme něco jiného, proměníme styl, protože i když hrajete na party, tak od toho stejného rytmu dáte třeba jednu, dva, tři kousky, dál už záleží na tom, jak rychle mixujete, no. Ale já jsem vám to spíš chtěl nechat vychutnat a dát vám tři různé polohy toho stejného rytmu. A nicméně stále jsem si vědom toho, že vysílám do rády a to znamená, že vás nevidím, jestli tancujete, jestli si dupete do rytmu nebo hledáte jinou stanici. Tak každopádně, až už posloucháte kdekoliv, Praha, Brno, Znojmo, Opava na východ nebo nově taky Jihlava, možná už taky Ústí nad Labem a samozřejmě taky Praha, Plzeň, Liberec, Karlovy Vary, Český Budějovice, Český Krumlov přes FM a nebo taky vlastně brzo už je taky Tábor přes FM a nebo taky DAB plus samozřejmě kdekoliv nebo internety kdekoliv. Dejte vědět, kde posloucháte dneska večer. To by mě zajímalo, jestli posloucháte. A psát mi buď můžete na lukas@radiocolor.cz, případně Instagram Admiral Kolíbal a nebo Instagram Color Music Radio. Tohle je noční reggae session, jak už vždycky takhle v úterý, ať už tady jsem naživo nebo nejsem, tak prostě mezi 21. a 23. vám hraje reggae music. Průběžně, flexibilně to posouvám někdy až do půlnoci, někdy i za půlnoc a až potom zazní vždycky repríza pořadu mýho breda DJ Ramela Aftermood, který vás vezme zase do jiných vibes, nicméně jsme zpřízněný. Já jsem tak dneska přemýšlel nad tím, jak poslední moje posty jsou hodně o hiphopových akcích, protože teďka probíhá v Praze hodně hiphopových, velmi zajímavých akcí. Namátkou v neděli tady byl KRS-One, předchozí neděli tady byli Smith & Wesson. Tenhle tu další neděli nás čeká Master Ace z Champion Sound. Teď ve čtvrtek budou křtít Prague Union. To znamená, hodně se pohybuju v hiphopových vodách a člověk by si mohl říkat, hele, jestli on nekonvertoval od reggae k hiphopu. Ale pro mě tyhle dva žánry jsou příbuzný. Vždycky byly. K reggae jsem se dostal vlastně přes hip-hop, kdysi někdy dávno v 15-16 letech. A když se podíváte třeba do New Yorku, nebo mluvíte s různýma reperama, který mají karibský kořeny a spousty z nich má, tak pro ně je to prostě, jak jsem říkal předtím s tím Ramelem, Breda from another mother. Jakože brácha od jiný mámy. Kořeny jamajské muziky a kořeny hip-hopu jsou ty stejný. Soul, jazz, black music prostě. A lidi od hiphopu hodně sledují, co se děje na Jamajce, lidi z Jamajky hodně sledují, co se děje v hiphopu a navzájem se to inspiruje a propojuje. A třeba v 90. letech byla taková zlatá éra právě tady tohohle týhletý fúze, speciálně v New Yorku, to hodně frčelo. Brooklyn, lidi jako právě KRS-One, Mad Lion, Born Jamaicans, ten, jak se jmenuje, Here Come the Hot Step, teď mám v oknu, to je jedno, těch men, který jsou někde mezi hiphopem a reggae, spousty a i dneska jsou jamajský interpreti, který s hiphopem si nějakým způsobem hrajou, ať už je to Protože, nebo Kabaka Pyramid, nebo Runkus, na kterýho dneska určitě dojde, protože vydal na konci května skvělý nový album, který mě hodně baví a který je právě vlastně vytrepovaný, vyrepovaný a zároveň je to pořád jamajský. To mě na tom baví. Takže sliboval jsem, že dneska si budeme hrát pestře, určitě budeme, ale teď jsme v té fázi zahřívací a když už jsme si zahráli něco od Digital B, tak já mám spousty vinylů od tady tohohle labelu, hodně mě baví ten zvuk, jaký Bobby Digital dělal a to znamená, že bych vám klidně mohl hrát celý večer jenom produkci Digital B, ale já vám zahraju už jenom jednu věc a když si mám teda vybrat jenom dvě věci, aspoň dvě, tak vám zahraju Cocoa Tea ve spolupráci s Shabarangsem, song s jménem Love Me Truly a pak ještě zazpomínáme na legendary Garnet Silka.
1: Loving is not all about money.
0: Yes, a já. Poslouchejte i ty lyrics, nejenom že ta muzika, ale stejně jako v hiphopu i v reggae music jsou nejdůležitější lyrics neboli texty, o čem se zpívá. Poslouchejte pozorně.
2: love me for me. Love me
0: truly. A když a v tomhletom songu, abych to možná shrnul úplně jednoduše, když toužíte po lásce, tak se zamilovávejte pro lásku samotnou a ne pro peníze. Koko a ty a Shaba Ranks.

Štrouby. To byl Maxi Priest, song jmenem Night Bangin' Love Remix. Předtím Buju Banton a ještě předtím jeho Bread of Amena Damada Garnet Silk. Jsme si dali teďka několik klasiků žánru a jak jsem se vyval předtím, teď je čas na aktuální, novější jména, současnou mladou generaci. Teď si máme zpěváka, který jsme přivezli loni na podzim do Prahy na takový malinkatý koncert, ale přijel i se svojí kingstonskou kapelou. Bylo to úplně parádní. Říká si Jah Lil a tohle je na rytmu, který produkoval Kabaka Pyramid.

Pull Up The Tune. Ještě jsem zjistil, že jsem měl stažený basy, takže tenhle song určitě musím zahrát pěkně od začátku. Produkce Kappa Pyramid, Bebel Rock a na mikrofonu Jalil, a dáme si kousek z tého verze a potom na tomhle rytmu jménem Pondy Island vás čeká třeba ještě mimo jiné Jaksta. Posloucháte Color Music Radio, Jam Music at the Control. A kdo posloucháte 9. června, tak to máte v premiéře.

Tak, to už byli jak stan na rytmu Pondy Island. A když jsme zmiňovali Kabaka Pyramida, tak bych vám rád od tohohle dalšího Breda Famana Damada rád pustil ještě něco nového přímo s ním na mikrofonu, protože tady tuhle věc jenom produkoval, má na ní samozřejmě taky svůj track, ale ať pokračujeme dále a dáme si tu různou variabilitu, tak právě od něho bych vám rád zahrál hned dva nový singly, který zahrajou premiérově na Color Music Radio. Právě teď tady přemýšlím, s kterým začít, protože jeden je takovej vyloženě akustický v brazilský spolupráci s týpkem, který se říká Bahomeo, a druhý je produkoval německý dancehallový producent DJ Smo a je to dancehallová záležitost. Takže navrhuju, dáme nejprve tu akustickou a potom se vrhneme na dancehall, protože na to potom můžeme dobře navázat i nějakýma dalšíma novýma kouskama. Tady je Kabaka Pyramid song jménem Ja is in control. Tenhle song se jmenuje Ja Music, tak abych možná vysvětlil, Ja je termín, který Rastafariáni používají pro Boha. To znamená Ja Music, znamená boží muzika, a Ja is in control znamená, že to nemáme pod kontrolou my, nebo naše ego, nebo naše chtění, naše vůle, ale že to všechno Rastafariáni věří, že to je všechno pod nějakou vyšší moci, nebo takhle, ve vyšší moci, takhle by se to dalo přeložit v češtině v místních konotacích, takže trochu boží muziky na koloru právě teď a tady.

0: beware of thyself. These things cause thy dignity and integrity to be abused by men.
1: Tak, to už je slibovaný Runkus z jeho nového velkého alba jménem Supernova, který vyšlo teď na konci května. Naznačte Easy Star Records a musím říct, že je to hodně baví. Možná můžete namítnout, tam vlastně moc reggae neslyším, je to takový fakt spíš možná trapový, rapový. Ale když si poslechnete ty texty a tu flow, jakou Runkus podává, tak vlastně vám dojde, hele, tohle je úplně moderní Jamajka naprosto. Výborné texty, flow, kterou si neuvěřitelně hraje do nejrůznějších beatů. Jeho táta se jmenoval Determine, byl to docela legendární dancehallový zpěvák, nebo DJ, dalo by se říci, a Runkus samozřejmě podědil spousty a trénoval od malička a tohle je jeho velký debut. Myslím, že ho cení spousty lidí ze scény, na desce mu hostuje mimo jiné Sean Paul, kterýho si dáme teďka společně s ním, věc jménem, nebo single jménem Sure as the Sun, ale já jsem vám schválně zahrál i ty předchozí songy. V tom jednom je vysamplovaný Peter Tosh, jmenoval se Sheep, neboli ovce, jak některý lidi se chovají jako ovce, a úplně ten první song, který jsem vám od něho pouštěl, ten se jmenoval Please Don't Come to Mars, prosím neleďte na Mars. Taky je prostě výmluvnej, trefnej, out of the box, dalo by se říci. A to ještě předtím, ten totální hardcore o tom Epsteinovi a tak dále, to byl Kabaka Pyramid, věc jménem Extreme, s podtitulem Classified. Reggae, stejně jako hip-hop, reaguje na aktuální kauzy a komentuje to nějakým originálním způsobem a to je jeho velká síla. A vlastně, když jsem byl poprvé na Jamajce, tak až tam mi došlo, že vlastně převážně Jamajčani to dělají pro jamajský posluchače, nebo tehdy aspoň, protože komentovali prostě aktuální dění toho, co se tam dělo. To znamená, dneska byste mohli udělat klidně song na to, co předvádí vláda, jedno jestli koalice nebo opozice, ale vlastně celá ta hra by se dalo skvěle komentovat do nějakého

songu, ať už to má hip-hopový beat nebo dancehallový beat, pokud se nebojíte být trošku přímější v tom a reggae, si myslím, že právě od té své podstaty je vlastně rebel music a možná to je důvod toho, proč nemá tolik airplay v rádiích a televize ani nemluvě. Každopádně, prokecal jsem teď song s Seanem Paulem, který se jmenuje Sure as the Sun, neboli Jasný jako slunce, Runkus z jeho skvělého alba Supernova. Doporučuji poslechu. A vy posloucháte Kontrol Music Radio, Jam Music Reggae Session.

0: Říkal jsem, že to bude pestrý. A tak jsme se dostali i k jedný z nejkontroverznějších postav současné Jamajky, je samozřejmě Vybz Kartel. A to sice z důvodu toho, že vydal minulý týden nový album, který se jmenuje God and Time. Na tom albu najdete 14 věcí, včetně tohohle singlu. Několik těch singlů už vyšlo samozřejmě před tou deskou a teď najednou asi týden předtím dobře oznámil, jakože má venku nový album, nebo že vydává nový album a na něm najdete samozřejmě několik už vydaných singlů, nicméně celý je to v celém hotovém konceptu, který se jmenuje God and Time, neboli Bůh a čas, jakožto ty hlavní šéfové toho všeho. Říkám, že kontroverzní, samozřejmě Vybz Kartel, nejenom kvůli svým textům, ale kvůli takovému badness image. Některý baví, hodně bad boys hodně baví, ale některý lidi mu vůbec nemůžou přijít na jméno. Kolik 14 let strávil ve vězení, nechci to tady ani teďka rozmazávat, zamotávat se do toho, nicméně, kdo se sledujete jamajskou scénu, tak víte, že Kartel od té doby, co je zpátky, a jsou to 2 roky, co jsou zpátky, tak je s ním nutný počítat, jako je jedním z nejvlivnějších hlasů současného jamajského dancehallu a ne nadarmo se mu říká World Boss. A jak jsem na začátku jako první song hrál Beanie Mana, kterýmu se dlouhý roky přezdívalo King of the Dancehall, tak ten titul King of the Dancehall musím přiznat, že aktuálně už x let má v rukou právě Vybz Kartel. Na té nový desce se objevují vedle Shenzia, kterou jsme si teďka zahráli, taky Spice, taky je tam Skilly Bank, je tam taky Faruko a je tam velká nigerická superstar Wizkid a pak je tam taky Mavado, což je velký, protože Mavado s Vybz Kartelem hodně dlouho clashovali a neměli se moc rádi a když spolu clashovali, tak jeden přinesl rakev na pódium s tím, že ten druhý ho do toho uloží a prostě clashy, jamajský clashy a konfrontace jsou hodně o tom explicitním a myslím, že si dlouho nemohli přijít na jméno, nicméně každý rostl potom dlouhý roky svou vlastní dráhu a to, že ho Kartel pozval na svý nový album, mi přijde jako taková docela symbolická událost po mnoha letech. Vlastně najednou jsou na společném projektu, na společném albu a čekají i 2 společné vystoupení. Jedno bude v červenci na Jamajce na Reggae Sunfestu a potom jedno bude na Maltě na takovém velkém festivalu, který pořádá sám Kartel Freedom Street Europe, který bude v září. Kartel je nejenom skvělý lyricist a velmi zásadní hlava jamajského dancehallu. Jeho poslední 2 alba byly nominovaný na Grammy. Vešli se z nějakého důvodu se vyjdou do kategorie reggae, když mnozí říkají, že je už čas na to udělat i kategorii dancehall, protože dancehall a reggae jsou sice příbuzný, ale zvukově a často i tematicky jsou velmi odlišný. Nicméně Kartel 2x byl nominovaný, zatím nevyhrál. S tímhletím albem uvidíme, myslím, že jeho šance jsou docela velký, ale z mýho pohledu je, nebo aspoň já věřím toho, že vyhraje Chronix s albem, který vydal loni na podzim a který je pro mě zásadní, ale to je jenom moje perspektiva a věřím toho, že pro některý lidi to bude právě Vybz Kartel, který by měl vyhrát. Uvidíme, není to v našich rukou, jak v tomto případě je to v rukou Akademie Grammy, anebo taky, jak Rastamani někdy říkají, Ja Works, je to v rukou božích. Uvidíme, každopádně dneska se jmenuje God and Time a když už teda jsem zmiňoval toho dlouholetého rivala Vybz Kartela, kterýho Kartel pozval na tuhle desku Mavada, tak si dáme ten jejich společný track, který se jmenuje Hype Life. Právě teď na Color Music Radio v premiéře. Právě teď je tady.
1: Earl Bass Brother. Golly God. From Portmore.
2: Golly.
1: Yo, yo. Earl Bass Brother.
2: Golly God.
1: From Portmore.

the secret place of the Most High shall abide.

tři ukázky z nového alba God and Time a la Vibes Cartel. Sám si to vyprodukoval společně s TJ Records, dlouholetá spolupráce. A myslím, že... Top up, že to vypadá na jedno ze velkých zářezů Kartela. Uvidíme. Vyšlo to v pátek a stejný den vyšlo ještě zároveň spousty zajímavých dalších věcí. Mimo jiné album a la Katy Ranks, který dojde za chvilku, ale pak je taky několik zajímavých singlů a tohle je jeden z nich.

0: Tak, byl Pop Kian v produkci Andrew Blacks. Blížíme se do finále. Tady už je Katy Rungs, který v pátek vydal nový album jménem Blacklist a já z něho vybírám hned dva songy. Ten první v něm hostuje Lucky D, jmenuje se Better Tomorrow, tak s informací pro vás, kdo posloucháte 9. června v premiéře, že za 3 minuty bude půlnoc, to znamená začne Tomorrow a právě tenhle song se jmenuje Better Tomorrow, tak ať je váš zítřek lepší, krásnější, radostnější, láskyplnější a pak se dáme ještě z té desky úplně závěrečný track, který se jmenuje Way to Go, kde hostuje legendární Beres Hammond. No a potom poslední 3 songy vás ještě čekají a zároveň taky pár pozvánek, kam vyrazit za muzikou. Tak blížíme se do finále. Mikrofonu zdraví Lukáš Kolíbal. A nebojte, kdo se těšíte na Aftermood, dočkáte se v zápětí poté. Ale teď to vracím zpátky, protože Katy Rungs a nový album, to je velký.
1: Right now, me no like what I go on our planet. The rich and the powerful is strangling the poor. Lawmakers deceiving the people.
2: The wickedness of our
1: yeah, yeah. Everything controlled by the chosen few.
2: Oh, yeah.
1: Suppression is a sin upon humanity.
2: On the face.
1: It's time for the international community. Take the poor

0: every day.
1: It is a shame.
0: Every day.
1: Really a shame.

Wow, Katy Ranks a Králi Majského love s Roku Bereza Mont v jednom tracku. Premiérově jste slyšeli právě teď a tady na Color Music Radio v pořadu Jam Music Reggae Session. A už jsme v závěru, další nový single, který jsem včera si pouštěl v autě s generálem Leevem, který o tímto srdečně zdravím. Měli jsme výborný společný čas a skvělou The Play Session včera. My si pustili tohleto a on to poslouchá a říká, hele, to je jako kdyby Jamajčan dělal R&B. Přesně tak to zní, ano. A tohleto je Diany, psáno D-Y-A-N-I. Mladý jamajský rasta, který všechno, co jsem slyšel, tak mě dost baví. A tohleto je jeho úplně nový single, který vyšel teď v pátek a jmenuje se Journey. Závěti poté ten party service.

single, který vypustil do světa jamajské Diany. Slibovaný party service konečně, kdo jste čekali, tak jste se dočkali, kdo jste nečekali, tak teď chvilička povídání, protože pár tipů na koncerty. Když to vezmeme chronologicky a vy posloucháte opravdu, teď už je teda 12 minut po půlnoci, to znamená, že teď už je 10. června, tak dnes večer ve Frýdku Místku v klubu Nová Osmička budou hrát Culture United, což je jeden z prvních soundů tady u nás v Čechách a na Moravě, respektive konkrétně na Moravě, základnu mají v Ostravě a společně s nima bude vystupovat na mikrofonu Mikaela, takže 10. června Frýdek Místek, kde mám Bredas from Another Mother, tam velkou spojku, o tom někde jindy. Tak potom čtvrtek 11. pozvánka do Prahy na křest Prago Union z Brusu novýho alba, který se jmenuje Necorrectum, a ten křest proběhne opener v teď mám malý okno, Rígrových sadech, ano, v Rígrových sadech, tam je Beer Garden, tam je teďka prostor, který se propojuje, Energy Pub se to tam teďka jmenuje, a propojuje se to tam na několik koncertů během léta s Prague Open Airem, a v rámci toho křest Prago Union tento čtvrtek večer, tam se můžeme i vidět, a ta nová deska Prago Union je skvělá, hrál jsem už nějaký ukázky v poledním menu a vřele doporučuju. V pátek potom pozvánka na Fast Food Orchestra do Roztok, Středočeské muzeum na zámku Roztoky. Tak to je pozvánka na pátek. Na sobotu pro vás mám, v pátek mám ještě pozvánku do Jihlavy, kde na náměstí vystoupí, se tam zjeví doslova brooklynský rapper Master Ace společně s kapelou Champion Sound, který jsou právě teďka na takovém velmi speciálním turné k albu Disposable Arts z roku 2001, který bylo přelomovým pro tvorbu tohoto newyorského rappera, který dělá skvělou conscious music. Právě proto jsem říkal předtím o tom, jak conscious message je esence, jedno jestli to je hiphopový beat nebo reggae rhythm. Tak Master Ace tady tohletu vzpomínku na tohle album po 25 letech udělal ve velkém stylu s kapelou, s pražskou kapelou Champion Sound, a součástí toho jsou taky velký doprovodný projekce, který vás vezmou na cestu časem. To fakt velmi koncepční záležitost, a já další písničku, kterou vám pustím, je právě z této desky. Ale ještě předtím pár dalších tipů. Pražáci, nebo kdo to máte blíž do Prahy než do Jihlavy, tak máte možnost v neděli 14. což je můj narozeninový den, takže se chystám mít na koncert ne jako pořadatel, ale jako si užít koncert právě Master Ace s Champion Sound v Praze, to bude v klubu Kafe v lese ve Vršovicích. Tak to je pozvánka na pátek, na neděli 14. v Praze a na pátek 12. v Jihlavě. No a ještě mezi tím je sobota, a v sobotu v Praze bude taky velmi zajímavý koncert Fat Freddy's Drop. Novozélandský legenda se vrací po druhé do Prahy a vystoupí v prostoru Archa Plus. A taky vřele doporučuji, bude tam i afterparty, na který bude vystupovat mimo jiné Kokomana, Bodrick a další. A až zazní jingle konce tohoto pořadu, tak než zazní aftermood, tak mezi to se akorát přesně vejde krásný track od Fat Freddy's Drop, který taky slaví nějakých 25 let od vydání svého velkého debutu. Tak doporučuju, a to je jenom tento týden, kam všude můžete zajít. Co se týká dalších akcí, tak bych určitě rád zmínil, že se blíží festival Culture Reggae Vibes, proběhne 19. a 20. června. Hlavními hvězdami jsou britský Cimarrons, s kterýma spolupracoval svýho času i Bob Marley. Ze zahraničních tam bude taky jamajská zpěvačka Aita Lee, kterou nám velmi doporučovala Sister Carmen, která bude speciálním hostem, a Aita Lee vystoupí s kapelou.
Dále Mikim vystoupí s frontmanem Dread Zone, MC Mspi, z Německa dorazí Pow Pow Movement, z Polska dorazí legenda polské scény Maken, z Prahy už zmiňovaný Prago Union představí tam desku a mám taky velkou radost, že tam dorazí Urban Bushman, naše kapela, která měla minulý týden velký reunion dvěma koncertama a kde zpívám a jsem šťastný, že se tato kapela dala po 15 letech dohromady. A mnoho dalších. Culture Reggae Vibes .cz, tam se dozvíte více do informací, nabitej program v Hořicích pod Krkonoší. Tak to pozvánka na nejbližší reggae festival tady u nás, který za těch co 21 nebo 22 let vyrostl vlastně největší reggae festival u nás, právě 18. a 20. června. Tak tip pro vás a potom ještě o týden později budou Mighty Sounds a tam v rámci reggae nemůžu nezmínit, že v neděli tam vystoupí legenda jamajské scény Burning Spear. To je taky velký. Tak tolik asi možná tipy pro tenhle moment. Mohl bych vám tady ještě vyprávět několik dalších minut o akcích, které se dějou třeba v zahraničí, ať už velký festival Summer Jam, který je letos opět tradičně velmi nabitej a mnoho dalších akcí všude možně po Evropě nebo po světě. Nicméně, radši dám přednost toho, abych vám zahrál Azizi Romea, syna Maxe Romea, který vydal v pátek nový single, tak chci supportovat i tu nejmladší reggae generaci. A potom už zmiňovaný Aftermoon s DJem Ramelem. Přeju vám krásnou dobrou noc. Kdo někam cestujete, jeďte opatrně. Kdyby se vám chtělo spát, klidně zastavte, dejte si voraz.

so high, there's no way to turn.